Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio Chas.
1: You're the cellular ringing.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Já prostě od

0: hity, které milujete. Radio
1: Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Radio Čas. I swear to God I'll survive. Hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: je to tady. Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Film Time. Na rádiu Čas.
3: Týden se s týdnem sešel a já jsem moc rád, že vás mohu přivítat u nové epizody pořadu Film Time. Pojďme si tedy sesumírovat, co zajímavého se ve světě filmu momentálně děje. Budu pro vás mít dva typy do kina, jeden návrat legendární postavy a narozeniny herce, jenž ve své době patřil mezi nejatraktivnější vůbec. Ale nejprve se podívejme na situaci v kinech. Ono totiž, provozovat kino, to není jenom tak. Jasně, co moc nemusíte řešit, tak to je počasí. V zimě zatopíte, v létě pustíte klimatizaci a filmy se hrají celý rok. I dobré filmy. Takže musíte hlavně doufat v kvalitní snímky. No a i letos se ukázalo, že ne vždy se výdělečný film podaří natočit. Důkazem toho jsou například Vládci vesmíru anebo Supergirl. Zrovna tyhle filmy skončily daleko za očekáváním jak finančně, tak kvalitativně. Naštěstí si momentálně mohli kinaři oddychnout. Na velkém plátně momentálně vládnou dva filmy. Odyssea a nový Spider-Man. A jak to tak vypadá? Ještě nějakou dobu tomu tak bude. Sandálovka Christophera Nolana i oblíbený pavouk už pokořili hranici miliardy dolarů a směle útočí i na druhou. Tomu se opravdu dá vlastně upřímně jenom tak zatleskat. Ano, přesně takhle to vypadá, když si všechno sedne a povede se. Potěšení jsou tvůrci, producenti, diváci a samozřejmě kinaři. Těch kyblíků s popcornem se taky zrovna neprodalo málo. No a jak si třeba povede snímek, který na plátna kin zaútočí příští rok v únoru? To je otázka, ale o tom filmu dáme řeč za chvíli.
2: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V posledních letech je velmi aktuální oživovat starší, zavedené a oblíbené značky. Jestli je to dobrý nápad, to nechám na posouzení každého diváka zvlášť. Kromě amerických filmařů se do toho s chutí pustili i Francouzi. Nedávno jsme tak dostali nové a poměrně syrové adaptace a nové zpracování Třech mušketýrů nebo Hrabě Monte Krista. A to není konec. Kromě nové adaptace Bídníků se na plátna kin vrátí i jeden maskovaný padouch. Takže můžeme říct, Fantomas se vrací.

0: Ano, my známe samozřejmě Fantomase hlavně jako veselou taškařici s Louis de Finesem a Jeanem Maré. Ale nenechte se zmást, původní fiktivní postava byla v roce 1911 vykreslena jako velmi brutální a temný vrah. A právě takové adaptace bychom se měli dočkat. V novém podání se podle všeho objeví známé postavy, jako komisař Živ nebo novinář Fandor. Ale pojede se na vážnou notu. A první teaser naznačuje, jak to bude celé vypadat. Když si něco načtete o původních příbězích Fantomase, skutečně nečekejte žádnou veselou hru. No a jak to vypadá? Francouzští filmaři pokračují ve vyprávění svých legend hezky, reálným způsobem.
1: Filmtime. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Než se pustíme do kinotypů, mám tady jedny narozeniny. 10. srpna oslavil 66 let španělský herec Antonio Banderas, celým jménem José Antonio Domínguez Bandera. Původně se chtěl stát fotbalistou, ale ve 14 letech mu plány zhatila zlomenina nohy. No a tak se jeho zájem více zaměřil na divadlo a dramatická umění. Nakonec to dotáhl i do španělského národního divadla. Začátkem 80. let došlo na osudové setkání s režisérem Pedrem Almodovarem. Zahrál si v několika jeho filmech a právě díky tomuto rejžovi se dostal do velkého Hollywoodu. Začátkem 90. přišla role v dokumentu zpěvačky Madony a postupné malé roličky třeba ve filmu Philadelphia, ale bylo toho více. No a největší průlom přišel v roce 1995, když dostal roli ve filmu Desperado.

0: Následovali Nájemní vrazi se Sylvestrem Stallonem, Evita, kde se opět setkala s Madonou, a poté samozřejmě Zorro, Tajemná tvář. No a z Antonia Banderase se stala globální hvězda. Namluvil také kocoura v botách ve Šrekovi. Je mimochodem velkým fanouškem fotbalového klubu Malaga, ale v roce 2017 prodělal infarkt a toho donutilo přehodnotit svůj život, takže se více stáhl do ústraní, opustil svět velkého filmu a věnuje se spíše komorním projektům. My mu každopádně přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
1: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
4: Hity, které milujete.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Říkal si
7: hurikán. Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
4: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin film, od kterého upřímně nevím, co vlastně čekat. Jestli více komedii, odlehčený snímek nebo rodinné dobrodružství. Konec Oak Street. Když se však podívám na jméno producenta, kterým je J.J. Abrams, tak si tak říkám, že můžeme čekat všechno dohromady. No a o cože vlastně půjde? Ocitáme se na poklidném předměstí, které se zatím z neznámého důvodu ocitne na neznámém místě. A jak to vypadá? Zřejmě se celá Oak Street dostala až mezi dinosaury. I think that our neighborhood has moved. We're in the past, aren't we? How the hell is that even possible? Jestli bych měl vybrat jednu věc, proč film doporučit předem, tak to bude herecké obsazení hlavních hvězd. Ewan McGregor a Annie Hathaway. Tihle dva snad nikdy v žádném filmu nesklamali. Snímek mimochodem natočil režisér David Robert Mitchell, který má za sebou zajímavé počiny horor It Follows a záhadu Silver Lake. No a pak je tady zmíněný producent J.J. Abrams, tvůrce seriálu Ztracení, Alias a nebo sedmých Star Wars. Právě po posledních Hvězdných válkách si dal trošičku pauzu, no tak uvidíme, v jaké formě se J.J. Abrams vrátil. Konec Oak Street je aktuálně k vidění v kinech.
0: Filmtime na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.

0: Na rádiu Čas.
1: V tomto týdnu můžete vidět i jeden téměř domácí snímek Bojovník, a to režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Ti se rozhodli využít aktuální popularitu MMA. A tak tady máme příběh bývalé boxerské hvězdy a šampiona Pavla, který dostává nabídku na velký návrat. Jenže tentokrát to bude boj v kleci oktagonu. Kromě těžkého soupeře na něj však čeká i boj se sebou samotným a bude muset vyřešit také některé soukromé záležitosti.
2: Ty děláš prdel. Jirko, volej fízli.
3: Co? Proč?
2: Ztracený bratr se našel.
3: A nic na světě nechci víc, jako to, abys mi odpustila.
4: Já bych se to představoval jako návrat legend.
3: Česko, Maďarsko.
1: Že vám to zní povědomně? No, není se čemu divit. Scénaristicky je to vlastně klasický příběh plný klišé, jak se sportovec dostává zpátky na vrchol. A upřímně, takových filmů už jsme tady měli hodně. Jenže jestli máte rádi tento sport, neměli byste vynechat. Natáčelo se totiž za velké podpory organizace Octagon. Proto jsou k vidění reálné scény z reálných turnajů, plné tribuny skutečných fanoušků a objeví se tady i mnoho skutečných zápasníků MMA. Třešničkou na dortu je pak role trenéra, kterou hraje Pavel Hrímský. Ano, ikonický hlas Rockyho. Chválen je také Martin Finger, no a vyzdvihnout musím i herce v hlavní roli, Slováka Milana Ondříka. Ten absolvoval tvrdý rok fyzické přípravy. No a na výsledek se tedy zajděte podívat aktuálně do kina. Já vám děkuju, další Film Time tady bude příští týden.
0: Film Time. Film Time. Na rádiu Čas.
5: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 872.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Víkendové ráno, za okny máme opět 100% léto, jak se říká, vydržme, brzy se ochladí. Neděle má být oblačná, ale také polojasná, teploty tropické, odpoledne tedy teploty vystoupají na 34 až 36 stupňů. Jinak pondělí už přinese ochlazení, na obloze zataženo přidá se déšť a teploty kolem 22 stupňů. Je s vámi Aleš Šklubal, ke snídani přeju dobrou chuť a všude kolem vás hity, které milujete, třeba pro osvěžení, tak zůstaňte s námi.
1: Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké nedělní ráno, ta Leše Šklubala, možná muzika ke snídani, nevím, do auta, do práce, domů nebo rovnou do postele. Všude pošlo hity, které milujete. A už jste někdy třeba vyhráli ve sportce? No já už se trápím hodně dlouho a pořád to nevychází, asi to nikde nevyjde. Ale v Itálii vyšla výhra. Bylo to 24 milionů korun a ta výhra šla do koše. Proč? Tak takový ten neuvěřitelný výherní příběh se šťastným koncem za okamžik. Zvládejte ta dnešní vedra, které máme za okny, a bude líp, bude se ochlazovat už zítra jenom kolem 22 stupňů a možná i zaprší. Tak. To jsou dobré zprávy. Teď jdeme za muzikou.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak já tady mám jeden až neuvěřitelný příběh, který se stal. Žena z Říma roky sázela v loterii stále stejná čísla, když konečně vyhrála 1 000 000 eur. Je to přes 24 milionů korun. Vůbec si to ani neuvědomila. Ona šla takhle jakože do trafiky jenom zkontrolovat tiket. A ten trafikant řekl, že prostě tahle ta částka nemůže být vyplacená, že to přes ten terminál nebo v té trafice prostě nejde. A ona to pochopila úplně jinak a myslela si, že nevyhrála a tiket bez váhání hodila tedy do koše. Až doma jí potom rodinka řekla, protože ta čísla měli všichni zapsány a kontrolovali to, že prostě padla výhra, že vyhráli ten 1 000 000 eur. Následoval obrovský šok, zběsilý návrat do trafiky, kde to bylo potvrzeno, ale už mezi tím odvezli popeláři ty odpadky prostě někam. Rozjela se neobvyklá taková ta pátrací akce všemi směry, při které se podařilo najít správný popelářský vůz. Specializovaná firma potom byla nasazena na to, aby prohledala odpad, kde vlastně tento odpad byl vysypán. Nakonec mezi vyhozenými věcmi se našel i ztracený výherní tiket. Když se žena potom dozvěděla, že ta milionová výhra je zachráněna, tak se rozplakala štěstím. Ono sami, že jo, řekněme si, 24 mega mít nebo nemít. To už jdou slzy do očí. Tak skválně, co byste asi dělali, kdyby vám někdo řekl, tak vyhráli jste 24 mega, šli byste třeba ještě zítra do práce? 24 milionů. Rovnýma nohama na zem, jdeme za muzikou, kterou milujete a z Rádia Čas jsou to hity, které milujete.
1: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mk

0: No, nevím, já tady mám takový tepoměr ve studiu, já tomu říkám lepení rukou na stůl, když se ruce začínají lepit ke stolu, tak venku už je horko, ještě nemám tady zapnutou klimatizaci, mám otevřená okna, za chvilečku asi budu zavírat a pouštět klimatizaci, protože dneska to opět vypadá na pořádný fičák. Takže nejlépe asi u vody, pokud plánujete cestu k vodě, tak pořádné osvěžení. Jinak Rádio Čas a hity, které milujete, s tím určitě můžete počítat. Dneska opět tedy za okny tropy, takže nezapomínat ani na pitný režim, minimálně 2 litry vody. Vody, ano, vody. A přes poledne raději omezit aktivity, tedy pokud nejste u vody. Venku bude jako v troubě, ale zítra, jak jsem se dočetl, už tady zaprší, dočkáme se i teplot, které osvěží kolem 23, takže to už bude fajn. Za pár minut nakoukneme na oslavy slaví, kdo tedy dneska slaví. Prolistuju kalendář, no a neděli určitě sluší muzika. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak teď už, jak už jsem slíbil, mám v rukou kalendář, potřeboval jsem chviličku, abych se ho k sobě přitáhnul, tak a vidím tady, že je tady spousta na dnešek oslavenců a třeba herečka, zpěvačka, producentka, skladatelka, režisérka, tanečnice, návrhářka, ježiš, toho je královna popu, teď už asi víte, že jo, Madonna má dneska rovných 68 let. Tak pojďme dál, teď tady máme dny filmové oslavy. Pierre Richard, francouzský herec, komik, režisér, vinař, příležitostný zpěvák. No a samozřejmě blondýn s černou botou má dneska 92 let. 47 dneska slaví, jak tady vidím, Ondřej Ládek. Ano, samozřejmě hudebně vystupuje pod pseudonymem Xindel X, to je náš další oslavenec. Tak jdeme dál, jak už to tak střídáme hudební svět a filmový svět, tak teď to bude zase filmový svět, protože scénarista, režisér, producent, filmový střihač James Cameron dneska slaví 72. narozeniny. A ještě svátek dneska slaví, a teď tady koukám, Jáchymové. Takže pánové, užijte si svůj den a vůbec všem oslavencům z Rádia Čas písnička. Báječné oslavy i vám všem, kteří dnes budete slavit cokoliv. A propoje tady příležitost k oslavám, kdybyste tedy chtěli, tak dneska je den včel a tak je důvod, že jo, k oslavě, ono, taková medovinka se nepije vůbec špatně. Takže na zdraví i v tom počasí, pozor tady opatrně, že jo, protože je tam venku horko, jako jeden, dva panáky, že a je vymalováno. No a k tomu, hity, které milujete, jsme Rádio Čas, tak pojďme opět zpátky za muzikou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.čas.cz.

0: Letos Rádiem Čas, ano, jsme s vámi i s hity, které milujete. Co slibuje dnešní obloha, tak neděle bude oblačná i polojasná, ale teploty tropické naměříme 34 až 36 stupňů. Jinak pondělí už přinese ochlazení, na obloze zataženo, přidá se déšť a teploty v maximech 23 stupňů. Je s vámi Aleš Šklubal, pohodovou neděli s časem a bude 10 hodin.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radiu Čas. Radio

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Často víkendové vám hraje, je s vámi Aleš Šklobal, rád budu dělat parťáka. Za chviličku Milan Gelnár, samozřejmě z horoskopy, a věděli jste, že barvy, které preferujeme, máme nejradši, tak jsou klíčem k naší povaze. I na tohle téma za chviličku. No a teď jdeme na hity, které milujete, a dělej se osvěží do toho vedra, které se rodí za okny.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jsou tedy prázdniny, samozřejmě dovolené a také léto a tak těch návštěv máme určitě požehnaně. A jedna vzácná se udála i u nás na Moravě, protože Martina Navrátilová, Petra Kvitová se navštívili. Tedy druhá jmenovaná, tu první, pozvala k sobě domů. Ano, rodačka z Bílovce pozvala na návštěvu Martinu Navrátilovou. No a dodala: Martino, moc děkuji za návštěvu. Nikdy bych si nemyslela, že tahle návštěva někdy proběhne, že se to stane. Napsala Kvitová tedy na společnou fotku na sociálních sítích a nebylo to poprvé, co se spolu tyhle ty dvě tenisové hvězdy setkaly, protože Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů v singlu a 31 v deblu, klobou dolů, tleskala své mladší kolegyni na tribuně, když Kvitová vyhrála Wimbledon. Takže na Moravě jsme měli v jeden čas dvě královny a legendy tenisu. No vůbec, český tenis, že jo, dobývá svět, tak ať to platí dál a platí také z Rádia Čas hity, které milujete. Hezké dopoledne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Říkal si hurikán.
9: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
3: Radio Čas.

0: Pohodový víkend s Rádiem Čas a k tomu jménu Aleš. Ve studiu Rádia Čas teď přibude i Milan. Takže Milane, zdravím a jsme jedno velké ucho, co nás čeká. Co slibují hvězdy? Jaká je vyhlídka na příští týden?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu a užívat si budeme léta a věcí milostných. Ve středu týdne to ale bude už o něco náročnější. Vyhrocenější bude prožívání našich emocí a také se můžeme dočkat nějakých karmických událostí. Na konci týdne bychom se měli nadít situací, kdy se bude dařit moudrosti, prosazování spravedlnosti, ale také nejrůznějších oslav a párty. Hvězdný týden, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Yes,
3: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Doslova zazářil na letošních Kolovcech, ano, v Ostravě jsme měli hvězdu jménem Teddy Swims a pokud se díváte na videoklipy s ním, tak je vždycky tak krásně barevně vyšperkovaný a já u těch barev tak trošku na oslý můstek zůstanu, protože barvy, které máme nejradši, na které preferujeme, jsou klíčem i k naší povaze. Ti, kteří preferují bílou, touží po jednoduchosti, prostém životě a jsou perfekcionisté. To milovníci červené, to asi víte, od života berou všechno, co jim nabídne. Hnědá avizuje sebekázeň. Oranžová, to jsou lidé, kteří mají rádi společnost, jsou veselí a vedou takový ten aktivní život. Žlutou mají rádi ti, kteří milují dobrodružství. Zelená je doménou klidných lidí, no a konečně modrá, tak to jsou lidé houževnatí, svědomití, citliví a organizovaní. Tak co, jde to k vám? No, já si troufnu říct, že hrajeme hity, které milujete, a to je taky krásně barevná muzika, muzika, která hraje úplně všemi barvami. Tak jo, tak další kousky z Rádia Čas, tedy hity, které milujete.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pryč z DPH, pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Letní rádio Čas a také Aleše Šklubal. Hezké dopoledne. Co slibuje obloha? Také neděle bude oblačná i polojasná, ale teploty tropické. Naměříme 34 až 36 stupňů. Pondělí už potom přinese ochlazení, na obloze zataženo, přidá se déšť a teploty kolem 22 stupňů. Je s vámi Aleš Šklubal, pohodovou neděli s časem a bude 11.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
9: Mě by i tato cena schladila.
8: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
9: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
7: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké léto s rádiem Čas, je s vámi Aleš Šklobal za okny, no, vidím to, to vypadá, že sluníčko chce zápis do Guinnessovky, možná budeme na tento den přepisovat teplotní rekordy. Vydržme. Teď ale příjemnější věci, už pomalečku, že ovoní obědy z kuchyní a tak k nedělním dobrotám už dopředu přeju dobrou chuť. Jo a za chviličku o jednom průzkumu, který zkoumal, v jakém znamení se rodí nejlepší milenci. Za chviličku to víte. Teď ale hity, které milujete, ty posílám všude, kde nás teď při neděli ladíte. Takže hezké dopoledne.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak docela nedávno, a to vám musím říct, mě zaujal nadpis, v jakém znamení se rodí nejlepší milenci, aneb top pětka žhavých hřebců. Já jsem samozřejmě musel číst dál a ejhle, sluneční znamení pro odhalení nadprůměrného milence nemá přesné měřítko. Tedy na otázku, v jakém znamení se rodí ti nejlepší milenci, odpověď zní v žádném, protože takto položený dotaz neexistuje, na něj prostě jasná odpověď. Ale přece jenom, jak se tady píše, tak pozor, na živočišný sex hledejme štíra, střelce, lva nebo berana. Romantiku a klid hledejte u raka, pany, býka a váh. Zábavní, ale nevyspytatelní jsou budnáři a blíženci. A tak něco mezi kozoroh i ryba. Tak jsem fušoval trošku do řemesla Milanovi Kellnerovi. Ale já bych řekl, že tady víceméně platí, jaký si to uděláš, takový to máš. Dobře, pojďme do toho jiného světa, světa muziky. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

0: Rádia Čas.
1: Zrovna před chvilkou jsem přemýšlel, co dneska k obědu, a tak trošku závidím vám, protože tahle povinnost vám a rovnou ve vaší firmě může už pondělí odpadnout. Abych to vysvětlil, tak stačí registrace vaší firmy pomocí formuláře přes náš web a naladit Rádio Čas. Každý všední den, potom mezi 11. a 12. hodinou, volám do jedné z registrovaných firm, tedy firm, která se do soutěže přihlásila, přihlásili jste tedy vaši firmu, a když zvednete telefon a bude u vás na druhé straně hrát Rádio Čas, máte oběd zdarma. Takže od pondělka buďte opět ve střehu, my servírujeme a vy si pošmáknete. Už dopředu dobrou chuť. Ale i něco pro uši mám z Rádia Čas, dál hity, které milujete. Jo, a za chviličku pozvu na jedny slavné filmové narozeniny. Tak zůstaňte s námi s letním Rádiem Čas. Hity.

0: Tak si teď tady ve studiu na monitoru prohlížím fotku herečky Halle Berry. Vypadá famózně. Vypadá absolutně skvěle. Já si dobře pamatuju z Bondovky Dneska neumírej, nebo Dnes neumírej. Je to tuším rok 2002 a vypadá zatraceně sexy. Pořád prostě skvěle. A to v pátek, pozor, oslavila 60. narozeniny. Ona se k tomu vyjádřila asi takto: kašlu na 60, to je jenom číslo. Halle Berry už předtím prohlásila, že se 60 nebojí, že prožívá vůbec nej období svého života, že jí připadá, že prostě je v tom nejlepším období svého života jako herečka i ve všem, co dělá. No a tuto etapu potom nazvala svým asi největším štěstím. Za svůj, pozor, největší životní úspěch ale nepovažuje ani Oscara, ani skvělé filmy, ani kariéru, ale své dvě děti. Tak víte co, i když dodatečně, tak všechno nej a hodně zdraví. Tak a z toho světa filmu teď do světa muziky. Z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
7: Hity, které milujete. Radio Chess.

0: Že u vás hrajeme, jsme Rádio Čas, tak neděle bude polojasná, místy oblačná, ale teploty tropické. Ty odpolední dneska vystoupají na 34 až 36 stupňů. Pondělí už přinese ochlazení, na obloze zataženo a přidá se déšť a teploty v maximech 23 stupňů. Je s vámi Aleš Ošklubal, k nedělnímu obědu dobrou chuť. No a k ní za chviličku přidám jeden světový rekord v grilování. Jsme Rádio Čas, bude poledne, zůstaňte s námi.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Rádio

0: Tak až tady do studia cítím všechny ty dobroty, které teď máme na stole a které baštíme, které si dáváme. Takže spolednem od Aleše Školbala dobrou chuť, ať chutná, no všechno. Všechno, co jste si připravili, co si dáte. No a protože i dneska budeme grilovat, já se přiznám, včera jsme grilovali i přes to teplo. A Češi jsou národem grilovacích dobrot, tak za chviličku jeden neuvěřitelný grilovací rekord. A když to voní obědy, tak to bude vonět i muzikou, že jo? Z rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je při neděli všude s vámi. Ano, léto a grilovačky, to jde k sobě. Přiznám se, včera jsme grilovali, byly to makrely, byly famózní, přesto horko prostě chutnali. Pak si dáte, večer už se ochladí, pak si dáte jedno orosené a je fajn prostě. A tak tohle je jeden z grilovacích rekordů, celkem 2000, skoro 200 lidí se nedávno sešlo ke společnému grilování. Bylo to v severomexickém městě Hermosillo. Tady bylo připraveno více jak 1000 roštů, na kterých společně opékali po dobu 5 minut 5 tun masa. No a byl z toho světový rekord v největším počtu současně grilujících lidí. Město Hermosillo oni grilovali, protože je známé svými specialitami na grilu a právě tento rekord potom podpořil cestovní ruch právě do tohoto města, kde na tyhle ty dobroty město láká. Tak dobroty na grilu dál. Kniha rekordů zaznamenala v minulých letech i další podobné rekordy, například v roce 2015 největší porci tacos na světě. K přípravě 22 tisíc tacos bylo potřeba tehdy 166 kg masa. Možná se i představit na grilovačku dneska chystáte, tak přeju dobrou chuť, jestli ty, které milujete. A pokud teď máte před sebou nedělní sváteční víkendový oběd, tak také dobrou chuť. Zůstaňte s námi. S Rádiem Čas.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Ano, hudební speciálka Rádia Čas, mám pro vás tip na dnešní odpoledne. Dnes ve 14 hodin startuje tady hudební speciál Rádia Čas Music Box a dneska se společně podíváme na remixy, které někdejší hity v lehké úpravě vrátily zpátky do hitparád. Tady je třeba mistrem francouzský DJ David Guetta, ale i norské duo Skinny Days, oni spojili síly s nizozemským duem Steven Lucas, no a udělali remake lidové písničky z 19. století Bella Ciao. Ale víte co, já už více nebudu prozrazovat, více po 14. hodině jste zváni a tohle vás určitě bude bavit. Teď dál hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ono, co si budeme, utíká to a zvláště o prázdninách, že jo, když máme dovolenou, tak to letí minimálně dvakrát rychleji. Sám jsem si to vyzkoušel. Takže říkám, se letí to do podzimu, není daleko a je tady megakoncert Rádia Čas. A letos opět s hvězdnou line-up. Hvězdou letošního megáče bude kapela Europe. Oni do Ostravy zavítají v rámci evropského turné k 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba, kdo by neznal. Ano, tu megahitovku Final Countdown z něj. Tak a našimi dalšími hudební gratulanty budou, a opět to bude stát za to, David Koller, viděl jsem jeho koncert, tak vždycky říkám, ta husina mě šla po těle, fantastický koncert, bude kapela Olympic, rovněž jsem viděl, Petr Janda, famózní, vůbec byste mu nehádali ten věk, který má, bude s námi Leny a speciální host Marpo. Takže platí 21. listopadu Ostrava Arena, lístky koupíte přes casradio.cz a stále ty nejlepší, stále podle vašeho gusta, takže vybírejte a třeba hned. Těšíme se na vás. Za chviličku samozřejmě dál hity, které milujete. Jsme víkendové Rádio Čas. Zůstaňte s námi. A hezký den od Aleše Šklomala tady z Časáckého studia.
1: Za námi týden plný výher.
2: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
1: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Hity, které milujete.

0: Letní rádio čas všude s vámi. Pojďme na předpověď. Zítřek, tedy pondělí, už přinese ochlazení, na obloze zataženo, přidá se déšť, takže raději deštníky sebou a teploty maximek 22 stupňů. Je s vámi Aleš Šklubala za chviličku k jednomu zajímavému průzkumu, a to je barva očí. Co o nás všechno dokáže říct? No a dál hity, které milujete. Bude 13.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené a výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas je s vámi, váš víkendový parťák od Aleše Šklubala. Pohodové léto i přes ta vedra za okny, držíme se, zítra se má ochladit, takže bude líp. A takhle to řeknu, ukaž, jakou barvu očí máš a já ti povím, kdo jsi. Tak jeden takový zajímavý oční průzkum proběhl. Za okamžik víte všechno. Teď na vás mrknou hity, které milujete. Pohodový víkend s časem. Čas.

0: Tak a teď by mohlo platit, ukáž, jaké oči máš a já ti povím, kdo jsi. Ano, někteří z nás působí na první dojem takovým sympatickým dojmem, že jo, jiní arrogantně. No a třeba jsou to hodně lidé. A věděli jste, že velký podíl na tom má právě barva našich očí. Takže jak to vůbec funguje? Modrou vnímáme jako chladnou barvu a tak modroucí působí. Zelené oči jsou hlavně pro muže symbolem atraktivity. Hned to vysvětlím. Zelenookých lidí je na světě pouhá 2%. A možná proto působí na ostatní fascinujícím dojmem. Jinak majitelé zelených očí jsou považováni za velmi sexy. Hnědé oči v nás vzbuzují pocit důvěry, šedé oči podobně jako ty modré zase působí chladně. Takže když čočky do očí, tak berte zelenou. Vsadím se, že i hity, které milujete z Rádia Čas, mají všechny barvy. Za chviličku dlouhodobá předpověď počasí, tedy jak bude do 6. září, ale teď, jak jsem slíbil, muzika, hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. V předprodej v síti Go Out.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Taky dneska léto peče za okny na 100%, nejlépe bude u vody ve stínu s chlazeným nápojem po ruce a tak dál a tak dál. Dneska bychom mohli díky vedru smažit vajíčka na kapotě auta a rekordní vedra a sucha sužují celou Evropu. Ale brzy se ochladí od pondělí do středy, převážně oblačno, až zataženo, přidají se přehánky a také bouřky a teploty mezi 21 a 26 stupní. Ale odborníci na počasí mají jasno, období od začátku druhé srpnové dekády do 6. září zůstane teplotně nadprůměrné. Prostě i babě léto nás požene k vodě. Já vás teďka poženu za muzikou, třeba i ta tak lehce osvěží a z rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas všude s vámi i z hity, které milujete, a teď to bude Procházka po hvězdách s Milanem Galnárem. Milan má pro nás vyhlídku na příští týden, takže Milane, co slibují hvězdy?
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu a užívat si budeme léta a věcí milostných. Ve středu týdne to ale bude už o něco náročnější. Vyhrocenější bude prožívání našich emocí a také se můžeme dočkat nějakých karmických událostí. Na konci týdne bychom se měli nadít situací, kdy se bude dařit moudrosti, prosazování spravedlnosti, ale také nejrůznějších oslav a párty. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, všude s vámi, tak už za chviličku hudební speciálka Rádia Čas, tedy Music Box. Teď ale předpověď, zítřek, pondělí, přinese ochlazení, na obloze bude zataženo, přidá se také místy déšť a také bouřky. Teploty v maximech kolem 22 stupňů. Bude 14 hodin, hezké odpoledne s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené a výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
0: Vítejte v Music Boxu Rádia Čas za mixem a mikrofonem Aleš Šklubal a dneska se společně podíváme na remixy, které někdejší hity v lehké úpravě vrátily zpátky do hitparád. Tady je mistrem francouzský DJ David Guetta, který z hudebního šuplíku vytáhl megahit moldavské skupiny Ozone z roku 2004. Oslovil skupinu One Republic a společně udělali remix, který si podmanil světové žebříčky. No a v remixech je jako doma i norské duo Skinny Days, spojili se s nizozemským duem Lucas and Steve a udělali remake lidové písničky z 19. století. Bella Ciao. Music Boxu dneska slavné remixy, tohle vás bude bavit. Volume.

Radio Čas a dneska slavné remixy, které osvěžily hitparády a tady je další song, který dostal novou energii a dynamiku. Remix od německého hudebníka Ale Farbena. Vybral si slavnou pecku švédských Roxette Listen to Your Heart z roku 1998 a jak se mu to podařilo, posuďte sami. A do klubu přiberu i německé duo Two Colors a jejich Cynical. Vypůjčili si riffy megahitu Play the Life od dánských Safri Duo. No a cesta do evropských hitparád se jim prostě otevřela naplno. V Music Boxu Rádia Čas dneska slavné remix.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas dneska ve znamení remixu, a tak ten další se jmenuje Never Look Back. Je to více než 800 milionů streamů za sebou a jméno Tom Gregory. V Never Look Back je slyšet Chris Isaac a jeho slavná Record Game, tedy hra na pláč. No a na chviličku také k našim slovenským sousedům. Producent Mark Voss si vypůjčil hit V dolinách, který v roce 1976 naspíval Karol Duchoň. Jinak slovenský DJ a producent Mark Voss je podepsán třeba pod hitem Cítím vůni lesa, tedy Borovička, který má na internetu a teď klobouk dolů přes 40 milionů přehrání. A propo, film Duchoň se stal nejen u nás, ale také na Slovensku velkým kinotrhákem. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

Čas dneska slavné remixy, třeba Jubel jsou ze švédského Halmstadu a kombinují popovou a taneční muziku. Znát je to ze singlu Lie to Me. Tady je slyšet hitovka z 80. let od Susan Vega, Tom's Dinner. No a skvělých remixů není nikdy dost, a tak někdejší hvězda anglického X-Factoru Ella Henderson poslala do hitparád song s klasikou z 90. let Gangsta Paradise od Coolia. Takže před námi další slavné remixy, které vrátily už skoro zapomenuté hity do hitparád. Na rádiu Čas ladíte

0: Mailbox Rádia Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Music Box Rádia Čas.
5: Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklobalem a dneska jsou to remixy, které vrátily slavné hitovky v nové podobě zpátky do světových hitparád. Tak s dalším je tady Cyril, je z nového Jižního Velsu. Už je v dětství uměl hrát na kytaru, piano a také bicí a pak se začal živit jako DJ. Dneska žije v Darwinu a je z něj uznávaný producent taneční muziky. My si od něj dáme předělávku songu Sound of Silence, kterou původně vydali, možná pamatujete, pokud jste se dříve narodili, Paul Simon a Art Garfunkel v roce 1964. Tak a přehraju i remix švédské zpěvačky Tulo, která, no, rozhodně není první a poslední, kdo využil legendární instrumentálku Popcorn z roku 1969. V rádiích to funguje, takže já věřím, že i v našem Music Boxu Rádia Čas.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a jdeme do finále a závěr naší remixové jízdy bude patřit skupině Switch Disco. Určitě pamatujete hitovku This is the Life od Emmy McDonald. Remix se jmenuje Sleep Tonight. No a remixovou hudební tečkou bude slavný song, který dostal novou energii a dynamiku. S originálem se přesuneme do 70. let, tedy hodně zpátky. A byla to hitovka nebo hit, který dokázal rozproudit krev na tanečních parketech po celém světě. O remix se postarala irská super hudební legenda U2. No a složila tím poctu americké zpěvačce Debbie Harry ze skupiny Blondie, která Atomic v originálu zpívá. Takže opět platí Music Box Rádia Čas premiéře pondělí po 18. hodině a v neděli v repríze po 14. Od Aleše Šklubala ahoj za týden, udělejte si čas a buďte u toho s námi.

0: Mailbox Rádia Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější

0: jednoho člověka 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
1: Mě by i tato cena schladila.
0: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
1: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas. Radio

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Zelenina, která celosvětově patří mezi tu nejoblíbenější, je téměř synonymem pro kuchyni italskou. Nicméně i v České republice zdomácněla a je součástí české kuchyně a vlastně i českých zahrádek. Ano, krásná kulatá červená rajčata. Rajčata můžeme krásně využít jak ve studené kuchyni, tak na tepelnou úpravu. Grilovaná, pečená v podobě omáček, polévek, dipů a nebo třeba rajčatových pomazánek. Ale nejčastěji ji servírujeme v podobě kečupu, toho kupovaného a nebo v lepším případě vlastnoručně vyrobeného. No a co na to říká pan primář Jan Boženský?
2: Klasický diskuze, vždycky my máme ale domácí kečup. Říkám, no ale jak se dělá domácí kečup? Vememe vlastně kilo rajčat, půl kila cukru, což už tak zdravě nezdáme, 4 lžíce soli, nějakým způsobem hodinu vytváříme ten kečup a máme ty 4 skleničky. A co nám zůstane? Zůstane nám ten cukr, zůstane nám sůl a zůstane nám něco z těch rajčátek. Já říkám, jedna lžíce kečupu rovná se energii, která je schovaná v jednom rohlíku.
1: Takže raději než rohlík nebo lžíci kečupu si dejte sladká čerstvá rajčata. Ta navíc obsahují i širokou škálu vitamínů. Bčko, Cčko, provitamin A, kyselinu listovou a taky niacin a biotin. To jsou další významné antioxidanty, které chrání naše tělo před volnými radikály. A v neposlední řadě obsahují taky významný a zdravý prospěšný likopen. A rajčata, ty nám taky pomáhají s hubnutím. Mají totiž vysoký podíl vody, vlákniny, obsahují málo kalorií, podílí se na dlouhodobém pocitu sytosti a díky tomu zabraňují pocitu vlčího hladu.
0: Tak teď už to víte.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Říkal jsi hurikán.
5: Gala koncert pod širým nebem, Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin, 45 let od vydání alba Hurikán, v předprodeji v síti Go Out.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
6: Mě by i tato cena schladila.
5: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
6: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Rádio.

Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 000 korun to stojí v přepočtu na naše.
5: Mě by i tato cena schladila.

0: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
1: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
2: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se bude město do dalších let profilovat. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Hity,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 872.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupá.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Hity, které milujete.

0: je to tady. Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené a výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Radio Čas. Hity. Hity.

Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Rádio

Rádio Čas. Které milujete. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hraje

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.